máš obec prekrásne. Ticho bez vastorky, bez plač, odrež da nema.